Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

se mi snívá, že zas dva cůbky mám a duha zlato hřívá, mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

0: poradiť sa.
1: Už pondelok hráme o parádnych 42 tisíc eur.
2: Čas letí ako bláznivý, já nešitím ho ani vy. Tak zbývá nám jen vzpomínání, ještě

od nás trefkýčího klína. Někdo má pletky rád, já reči sklidici vína. Řízeně veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně

0: čest, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora.
0: Srdce otvorené do Korán, láska, pravda a čest.

0: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic smotana na šľahanie 200 gramov za 82 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Voskaríny Prosecco 0,75 litra za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět.

až jednou budu u konce své písně, až ticho ovládne sál, ze tváří vyčtu vám výsměch

Hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.